0: Aj, prosho reo, da bierstei potakim David Piotr Kwiatkowski, a jeho partnerka ve tutem spewel polska spewaka Kaja. A netko je naredže Jan Reho, zobe nam rek, do kotro športovoho kunca sojensa takle podame.
1: NDR Sachsen, serbski rozvoz, sport.
2: Die Skopanske Mustwa na Wokresnych Runinach so zaso schitke na no reinu dobu przyjotuja. Nimo treningowych jednotków przewedu so też przyjotowanske rö. Naroczne testy zmieje dżęca prynie Skopanske Mustwo sportowej jednotki Kruščice, gdyż nastupi w Kruščicach krajne ligisty z Biskupic. Dżęca po południu pecich raje so potom w Ralbicach, tam oczakuje prynie Mustwo Sokowa Wokresnego ligista z Niesvačidła. Jutce při podňu jednačích je potom Kopanská rezerva športové jednotky Kruščice na redže. Voda raje přečuvo druhému mustvu s horou. Jutce po podňu cioch Kopasov v Ralbicach ještě raz, potom šijedu hostčo z Lubuša. V malom voseku Nimsce Klein Hinchen nastupí jutce po podňu štyrioch prinje Kopanské mustvo športové jednotky Nebelčice. Přijotovanskou rů doma v Nebelčicach zmeja Nebelčinio potom přichodný pjatk večer na půl sedmich přečuvo rajnemu zjednočenstvu zelenobili halštru Linovc. Kečbu přivísnice vůžijských lodohokejových liškov jenož ještě 6 dňov běží svobodná předajn trajner zastupných liščikov za DEL 2 sezonu 2026-2027, štož chce si svoje krute miestno zavěstčič, doby tuž spěšně reagovač. Za nákup trajných kartkov stejte sledovací možnosti k dispozici online přes ticketový shop abo přes telefonovú hotline.

Srpske bazlice, sveča, tutun, kunst, tydženja. Čen sa po ponu štyrioch, vodme sa tam kopalský turnier. A nešto svodne seda veža tež sa sledne hube paralelne minúce poskyčia tam wafle a kove a za dječi paslensku drohu. A večo vosmech potom budú reje za modoch a starých a júce nedželu smie potom vod džesačich renče pivko z kapavu horiane. Aj vezo, vobed, kove, tekanc a potom, popodňu, přizamkne so písané program mě s druhým ze srbským folklórnym ansamblom Vúdvo. A što ste hište v našej rozvosovej protece? Nedom viac potom.

Neviem, hač v obdielnici medzinárodného kurza za srbsku reč a kultúru ešte spia, abo hač sú si srbské rádio mestem zapiknili, jeli zo haj, potom vítajte tiež vy k nám. Dobré ranie. Aj nauk nič, šako chceťa srbsce mesobu rečeť a sa dorozumiť, vo to prinioriadne dže. A tu iš sú tiež preprošení na dobrú večernú hodinku poezie skladnostne 170. národnín Jakuba Barta Češinského dženca večer. Sedmých naležonosti zárode Marianne Britze v Budešine pod takým názarode Srbského instituta. A so vie, so sú tiež šice druze zájmce na one večer preprošení, to zajímavé na tým je, zcova prýny kroč budú tam tiež svišeť perzijské zinky. Jara zajímavé. Potajkým, dženca večer so srbských bazlistcach svedčí a zcova tiež co džen, júdce tiež, sem to predihýžo prajva, a na Vitaj festivalu při Mivočanskale vystupí dženca mez druhým tiež skupina Janka Hanka. Ještě to jucíši je nedželé od měso Bošecach pola Kupšic, městem 19. buddhistský skakanský turnier. Nedže cista koni můžeče tam vopčívač a sově při skakaniu přes parkoury vopkečbovač. Vůlky je tiež poskyt k zábavu za svoji bez dětšími jucí nedželu a vočilne dere měče je sově tiež postarané. Kajšte to s nám nohy, že poješťach svišeli sezona Vapania Kokota delní Vúžice, co započne dženca Barbuku a Turieju a júce, že potom dále ve Bokovách sleduja Verbno, Noa Niva, Škodov a dalšie vesky a posledná stácia je potom Dešno, 20. augusta.

0: Zadkula.
1: Nešto
2: da hevak. Častun leči. A ladajo na našu beach volleyballovu túru Zadkule, veselíme sa na miestem hižo sedmu stáciu. Tutun krut spodáme sa k koreniam našeho modinského vúsovania, po takým direktne k Zadkuli do Krusčic, so bychme si tam zarali Ariane Viečok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanskim obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaj špustnice, smitče so ladajo na vaš outfit, po takým tak pravie vúcichnovač. My sa na vás veselíme, vidíme sa v Krusčicach delegáči modinským klubie.
0: Zadkula.
1: Zadkula. Neat savage.

0: Ale, ale, sedam hodin druhečie. Na našich bojšach šeto znano prede hižo svišeli jelizo nic, prozninski, koporski kemp Real Madrid je so čera ralbicach zakunčil. Kajke tam bi, až to su dječi, přes co tydžin tam doživili, to je se Klemens Šmitras vobladal.
1: Španijski duch v Delanach. Svetoznate koparski klub Real Madrid na vopeče v Ralbicach. Šport veselo a rö. Když pak hymna kráľovských zaklinčí, maja sa šice nastupič, tak tiež včera pri podňu, pri uodnočeniu dopodnejších zvučovaniu. Kajž bieve morio to upada, rynky malých vojčkov a šice perachojo v sniebivých trikovách a kolovách. Stodiečí z celého regiona je sa vopčelivo převážne serbské. Na ušich ich drastach svieči sa emblém kráľovských, Bionisch nikotzi tisch druhe koparske idole meli, aber samo pschivisnitze konkurrenze, Madrileno Billy.
2: Messi ja mi idol. Ronaldo. Messi. Halmus Mutti Fan aus Real Madrid.
3: Es ist Racho, Barcelona Fan, alto Degutchen Real, das ist ein Jo.
2: Es ist ein Bulle Real, hat Barcelona.
1: Zum Training ja, über Camp, nawe du ein Nimski Trainer. Druse nasu chuaria zu Spani-Chenio. Samo nidischi koparski Profi, gishihija Champions League rau, mies druim za Atletico Madrid, tu s djecimi zvučuje. Jeto 55-letne Serbičan Jovan Stankovic.
4: Aj, som tu ako coach aktívny. Miestom budú na Majorce. Dživam tam za koparské tovarstvo na akademii a pripodľa som na tutoch koparských kempach posvedče popuču.
5: Campus Real Madrid e futbol.
1: Ty iš v Ralbicach, je to, aber tam noho talentovaného koparia Wapkic buvo.
5: Yes, yes, it's very nice.
4: Hej, na kúžde pat. Nimska je však vulký kraj a ve všech našich koparských kempach vúľadame všetco zasoraz vulké talente.
5: Germany is a big country and all camps good talents.
1: Na 300 euro je 5 dňovský kemp na dječo plačiu. Je das so zwar Wudaniwa?
6: Hoi, Popom, schön. Also, ja, nulle nur ein Auge, ne? Hat er einfach Spaschin, nur Ludi sitzen hat, nur Trainer sitzen hat, hat er Spaschin.
1: Ist das so eine gewammene Bulle, Lubi, oder hat er im Koparskim Campe, jo?
2: So, der Trainer, was Daleko hat Joshin, du. So, mu Bonti, der zu Trikots hat er können, mo.
3: Wille ein Auge, ne? Da übersteiger, da ke.
2: Da muss ich in den Gusiatze Sport hat, Chini.
1: Ah, Stopproja Starschi, Boboku, Reinischa, Setkam, Modu Matsch.
7: Ja, sind wir in Sabrini raus. Du hast jetzt einmal so gehen, wo bleibt am Misser, da die Jahre Lubi ist die Mistazia mit der Gitschi zu Zocha, Sabera, ne niemals eine Wulke Pschestocki, die schon wukost der Nö, der Stocinch, ha wupro, der neischellakorische Witze, du Trino, ja.
1: 10 Euro, da der gekämpft, der Kötterwelle Benes, wie hast du da wieder nicht mehr?
7: Na gut, ich bat, der Scheune oder Gottro Camper in den Bus wird der Schätze nicht auf Watschi, wenn ich Lust habe, du wubet, wenn ich meine, du Borre, nicht Trainer, hi. Adraste wieso so dit du musst da li abitno blechu.
1: Koparski Camp Real Madrid, Ulkito Brimbori a Marketing über Spektakel, was se besa Gici. Pina Ukli pak su moji kopariotisne sto, tak facit Gici. A Bönes to je noš im na Kralos gih bila.
0: Klemens Schmidt je rozpravial, a kaj sme hižo pojšťach zvyšeli jednačletne Phil Walter z Vaska, počera Ralbicach jako najlepší kopa prozninského kempa vúznamenene a sme so brzo podať do Madrida.

Aj pak s tandemom po holi, abo kiba s kajakom po nysy. Wupoštič môžete si dajky napríklad ve Baršču, tam vás tiež direktne k nysy dojezu a nuc púšča do ryky a potom padlujete dále. Hač do Gubina, na Poľskym boku môžete tiež raz von si miesto vobladať a nešto korčmi direktne při nysy pojezť a potom dže dále. Medla hač do Radstofa, tam džeš vodra a nysa roma, dže bežite. Ja sem to hižo raz testovala před nešto letami a ja môžu vám rec, to je napínace, ale tiež pšelšorenie, 7 hodin 16.

0: Das ist Frank Wesseler, saß Bioa. Du hast eine Schnüdom, aber Masch, Nüdom. Dobro Nalado, aber Dobro Launo, Gelsabrei. Mit Sapskim Rosso, Schak, Lietschnu, Pschestauko, Netschini, Mewuswam, Schädne, Dale, Dischnasch, Sapski, Kejom, Miwoswau, Prini, Janu, Lietschnu, Pschestauko, Nima, Niesprutz, Nive, Jewunna, Dobro, Sarbo, Popuccio. Cimbole, so veselime, so je Jensa Rano Sassara skvile namako, k nam do studia pšinč, so be nam važne noos, če vozeviu, duš prošu jara, vaša kejžonska majestosč.
1: Dobre ranje, ljubi Serbuk, ja ljubi Serbija. Misje vašeho kejžora za naš ljud a kraj, šak so husto skere tajne. Ali tunkroč praju to cele zjavnje? Vy však viesče, zo za najväčší serbský projekt zajšvihli česatku prytku a zade peneze faluja. Za serbský fórum viede budišine pši lauských rebiach. A pši našim miesačným pokorovým kolie s direktorom zavožby a předsedu domovine staj som je prášavoj, hač nemôžu pomač. S kežorskými počahami do cívoho sveta, abo znajmenša z dobrej ideju. Muladač, sem prajo. Moja prinja idea bie, so Jensa Spana voprašeč, hač necha za 10 miliónov euro serbske jutru nejeka kupič. Jutru nejeka môžeš přeco trebač a 10 miliónov však bežno pomalo, so nedrbia pši novotvare žane převujke kompromise činč. Ale Span, tun má runie hinajše starostče, špatne timing. Ale nedávno na vopiče pola NATO sem skrotka s prezidentom Trumpom poričal. Von by nám dal 20 miliónov přidatne za fórum viede, jeli bude tam extra vodžil vo texaských Serbách v novým serbským muzeu. To je ok, abo? Dere sem to menujce nekšno tak vúčinil. A prošu vo vodače, je ešte dalšie vúminenie, bez kotrohož tun díl nebych dostal. Vodžil vo texaských Serbách bude v rúmnosti, kýž reka Donald J. Trump Hall. To pak je docela dobrá idea. Snač chceteš tun abo tamne Serb svoje meno v zvotých písmikách v novým serbským fórumie viede vidieč? Nedrbí však nedom 20 miliónov byč, založba je zavesčo votevrená za poskytky. Vodajče, ale ja drbiu netko dále, polieču připoňu do Šanghaja. Tam ponže vo nový projekt robotere jako vúčarjo za serbské šule. Jeli ceče zoma jeden z tých vaše miezvočo, môžeme vo tým rade rečeč. Nek pak přeju vám najprv raz, riane konstiteňa, váš serbský kežo mivo svoj prení.

Daniel Popella, netko a na pšec. Sedam povos miche, dobranje vitače. Aj dokal moli si netko v prozninach v dolu, tu pola nas v bližej končine vuličeč. Ach, to zaleži cele na tem, za čim vam takle je. Poskitko a možnost čošak je v osebe tu pola nas v honja delni a srečni vužice ketro vulki. Aj v opadlovanju na nysu se mam dženca ranožno pojedala, a to môžeš viesť tiež v vodách činiť, celé riana je tiež štatúra, tu všetko zásob prajú, když si v Lubnove pola Richterec tam jen kanu alebo jen kajak vúpoštiť a potom že dále. Môžeš so viesť tiež sa na lede podať, ale tiež celé hinajšie túry činiť, tiež nicht und dále nie. Giba so podať so z železnicu do Žitovských horín. Zažitavl na dvorništu, tam zalezče a hodinku traje potom še ojbinje napšikvat, možeče pak si tiež do Jonsdorfa vulječeč. Dež pak še v ojbinje vulezli, potom možeče sa podač tam na tu horu, tiež te zbytky sredžovikovského kloštra steja, te možeš tiež šitke přepočovač a si vobladač ve vitrinách najzajímavše dokumenty, ale tiež Pras, stare, ručne věce, džile, nekakých lebio a tak dále. Moje nučky z najmenša miachu, vůlke veselo tam.

Dopojem, če so nekoci to zaujšte netkočenja, tež ja bych tedy podľa jako přeprosechu na roku bajku vúčlane Peter konstruje 10 let do Krusčic vúľký podok, kýže publikum dožijú a ľudži tam subú stornú. Hudba tedy, vo tuto je so live, postarava skupina Vúžica a jen z tých spevú svojšime netko s Andriom Špitankom. Čas čeká. Trichy, 8 hodin 12.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosmus. Sport.
1: Zjanom Rehorjom.
2: Die Skopanske Mustwa na Wokresnych Runinach so zaso schitke na nohu reinu dobu przyjotuja. Nimo treningowych jednotków przewedu so tež przyjotowanske rö. Naročne testy zmeje dženca prynie Kopanske Mustwo sportoveje jednotki Kroščice, gdyż nastupi w Kroščicach krajne ligisty z Biskupic. Dženca po południu pečich raje so potom w Ralbicach, tam očakuje prynie Mustwo Sokova Wokresnego ligista z Nesvačidła. Jutce při podňu jednačích je potom Kopanská rezerva športové jednotky Kroščice na Redže. Voda raje přečuvat druhému mustvu s horou. Jutce po podňu cioch Kopasov v Ralbicach ještě raz, potom přijedu hostčo z Lubuša. V malom voseku Nimsce Klein Hinchen nastupí jutce po podňu štyrioch prynie Kopanské mustvo športové jednotky Nebelčice. Přijotovanskú rú doma v Nebelčicach zmeja Nebelčinio potom přichodný piatk večer na po sedmich přečuvo rajnemu zjednočenstvu zelenobili halštru Linovc. Kečbu přivísnice v užijských ľodohokejových liškov jenoši ešte 6 dňov beží svobodná předajn trajner zastupných liščikov za DEL 2 sezonu 2026-2027, štož chce si svoje krúte miestno zavestčiť, doby tuž spiešne reagovať. Za nákup trajných kartkov stejte sledovací možnosti k dispozícii online přes ticketový shop alebo přes telefonovú hotline.

0: Netko poznach sme veľa popočú, ze znajme cu ze kraje, znano tiež cu ze rieče a vosi byte jedže. Ve vodových Hendrichecach sú dieči skupinách jara kreatívni byli a tydženský nadok dostali, kotre to je, to přeradži nám Kaja.
1: Du musst den Krei Sami umslied, den Männertag, den Mistertag, den Hupertag, den Korreu, den Hymnertag. Du musst halt Church mit Pschätzdeutsch. Also Nasskreiriger Globolia.
0: Globolia. Klinche exotiske. Hymnoser Kreis, so Gitschi, z Boschanom Donatom Nasu, Charlie. A kak to tam biel, wie wurde auch Hendrich jetzt auch sonnitsche Napove Dundaku.

0: predstajte si. Nedaleko Łužice dava miestno, kotrež rika Živenske sony. Haj, a dajke vopravdže dava. V Nowych Jeżowcach, blisko českej hranice. Horska ludzi je tam przed letami starą wodu wieżu utwariła, a lesnu zarodu a paradis sa pčołki natwariła. A prozninske dzieciki sú runie we vodoch Hendrichieca sú tam dostali kurs v dživaniu barbu. Ideju mieše vednica Silvana Gruberova.
1: V Prošicach v Pistovani mu máme smo tým projekt lesnu zarodu zavedli, loni. A tak sme mu naviazali tým kontakt sa tým projektdženca. Tu kešte nie daleko, te dzieci sú pučovali s veselom. 4 kilometre musíme 6 les biežili a zále vôko.
0: Jako na malo dvor dunčichu sú si dzieci z rostlino zablidami sečo sami barbe dživali. Kak to vám nelepe sami pojedaja? Kaž Fabian.
2: Musíme naopredzali si vupena v tomatu, sme te malke činili, von sme te tukali ven škle. Aj, také. Hab uns mit de Chili ein wenig Lappki, als mit der Wutwurchili, hat da Juschka, Wora, Japan, Joa, der de Gischkle, hat uns mit der Chili das Klänze.
0: A Elias Nitkovir, gag sie Tschmo, Orangeo Barbu, Zille Samschio durch.
3: Also muss man Jakob Brünnette Mochia und Billili, Rovac, hab muss man da Bandai eine Rubischkano Chinelli, hab uns mit der Wertschili, der Twurchili. Tak zatene Juška, on běžel také čmo oranž. A za ta baba mi se jara lubí, ta také to jara kuju pada.
0: Jara rýne, zelené, oranžete, nitko ještě fio, kojte a modre. Kak ta ještě to činili? Lukáš pokazal mi červené kau.
4: Jsem byl kvůličky dostali. Potom jsme mu to menší činili a rybali a potom toukali. A den Lapkičineli a den Jusku von Tvočili. Da Juska je pa naša baba, Fioko.
0: Žona z vulkim svomjanim kobukom, Klaudia Polova, je za projekt Živenske sony sobu zamovita. Ona je džičom pokazava, kotre pšidavki baba hišče treba. Viktoria a Jolanta rozkvađete.
5: Ja sem de oranžete činova ze smošjami. To bi še kusk. Napinačce, ale to tiež vám. Do lila vám na tým nátrončinu zostal do modrého pšemení.
6: Do to cíčo lila vám načína jabúku kysavo. A to je sa vám pšemení vám na rôza. Ale to si ja sama nutčinu. Cížite.
0: Všetky tuto dživa sú dživči vyzo s vôjkým zapalom a veselom činili. A jako by barba potom v šklencach, dživši hižo dále. Ze šelakými kratami, nástach upísané mustre na kartách, napríklad s dodržanými zubnými štetkami. Elias a Fabian.
3: A za to zase neviem zubnú štetku, či zám, a pon to také tom barbu hore činím, a pon také lanky ešte, za to co a barba také sa do malkých typko na to vôbne štiny.
2: To s inými zubnými štetkami, môž také špricovať von tej malej dybky šúťom na stanu. To ráne.
0: Mimo toho sú vôčku maka, ako kouk vúživali a z drevaný rouku sú barbe rozduli. Kajš Greta pokazá.
7: Hej, asi to je kajš taká rouka a tam je ten rouku do barbe dunkne a potom na vopeno hore. A potom mají halt taký dybk. A zjenduje a ponad to kaj taký vonjostroj.
0: Vonjostroj barbu na karče vupada genialne. Dzieci sú v umilce, môže jenoš rec. Nitko doby karta, jenoš ište vúsknuč a štuju dostane?
2: Za moju vôku si ja musím.
8: Moju kartu kone zavešte má mač, so môže jenoščo z toho prúzinsko ľuva súbu zpšinoš.
9: Moju kartu darím moj vôdce, už máme na sobotu na rodine.
10: Moju kartu darím ja zaujím moje vôjky sotre.
0: Dzieci sú za svoje paslenky jenož vece z přírody vôživali. To je tola prima.
10: So je netra žiadne peniaze vúdať, a to maja tie vile svoje zarode, napríklad ten vôbena vo tomáte, to má kúže zarode, ha tu čarne gauma deskoro kuže zarode halt halt die energie halt strom lutuje halt netralt nicht so udat
0: so můžeš celé bez kupnice Riane Darik Paslič je dovolstvo sonne živenia džičom ve vodu Hendrichaca sobu napučdalo. A so naručivši doleva, su oni še tu išto vesela mili. Při športče, rejovanju abo spivanju. Dobra hučba by vizo tež přecopudla.

0: samopasenu kartu z pozinskoho leva, sobu přinesť žiarjana ideja.
1: Haj, nimo romady drasto za vupokanje.
0: Ale závešte maja dječi júce, kde sa domaj naoruča, kde sile viale reálnych dopomnenku ve váčoku.
1: A snadno tu jednu abo druhú přečelku abo přečela viac.
0: Hedka pak von znamaj ľudia.
1: A dokal?
0: No to je tu ešte los. V Bušecach mea džiatnate vúliki budovský jechanský turnier. Nede císta konita vočakuja. Za nás čeči mea tam jechane na poniach a rajkanské poskytky. Zastupvači 4 euro. Čeči hač do 1 metra 40 při ľudamotnú noc. Ja tiež.
1: Ja mám tiež nešto. V Mivočanskej skále při Krabatom kamenu sveča Vitaj festival. Čenca môžeč dám vo 12 pizzupec, rizbarič a bubnovač.
0: To super klinči. Na vesne svedženú v serbských bazicach vraja Čenca poponu v štúrioch kopaský turnier. Pipola, poskyča, wafle a kofi. A za dječi pasnickú trohu.
1: Prima, vás tu dvo nebude. Božeme, ahoj Hana, ahoj dječi.
0: Čau dječi.
2: Na Oopitsche, we wodu Hendrichetzach, Stundak kom a zlüde umatschio we a stuche Dundak an netkos komgeo, moge se ja ho kojdem skuli chasu sam wutschansch, pak z djetschatze horaja na nasche stronje internetche, pak s nasche App MDR Serbia.

0: Polícia z Gili.
1: Štvrt popodňu sta so ve Vojorecach na parkovanišču nezbožo. 4,5-letná svojim golfie převidža Toyota 75-letného šoféra, dojnžek z Ražce, bez ranenia, ale zvětný škodu ve vysokosti niedže 15 000 €. Torunjak z Ražce je štvrt popodňu Halštruvie dojšlo, nic mies automaj, ale mies autom a pasantku. 36-letná převidža poušiem zdaču při přepričeniu droji v obkat, 6,5-letná nemôžeše doborzdžič a do nej prasne. Žona so lohce zraní, vecná škoda trochu je so na 300 €. Ve Vomsku pala Radvoria je policia štvrtk na S106 4 hodiny do spiešnosť šmiriva, 180 auto je pri policii nimojevo, pusta kam hasu tam dovolené, jenic se jedne auto bie přespiešne popuču, tu iš úrazná kvalba ze stron policie. A v noci od štvrtka na piatk je sa budešenie palivo, pri kamientnej je podlanským tvareniu vojn vúderiu pozdatne defektného akuadla. Voj napara škodu ve vysokosti 5 000 € zraniu sa nikto nie.

A netko poľadáme raz našim sotram a bratram do Delnej Vúžice. Što sa tam takhle stáva, odmieje, porinčuje a tak dále, to zoniče dženca připodňu v televíznym magazíne Vúžica a to na čelaku MDR. Aj v srbských pázlicach sú kunst týdenia sveča a dženca sčetiš preprošení tu do miesta. Všako, odmieje sa tu dženca večerná hodinka poezie skvadnostne 170. národnin Jakuba Balta Češinského. Dženca večer 7. na ležunosti zárode Marianne Britze po takým na zárode Srbského instituta. A mnoze autorojo sú připrajili program Vuotovač mez druhým Lubina Žurec-Pukačova, Tomáš Nauka, Frank Norton, Sara Celerec, Olga Martinova, Matthias Körner, Dorothea Šočina, Milan Rabal, Marka Macijova. A vezo tež, dožno se mi jackročenca rano prajva Davut Erfan. Prini kruč budu potekim svišet tež persijske zynky. Tež zövjat Šinua, Benedikt Dörlich, Roža Domašcena, Svupodla a Hišče Druze. Čenca, sedmich večer, na zárodže Srbského instituta. Vítaj festival, tež dženca dále traje při Miłoczan skale a tun kruč vústupime s druhým tež skupina Janka Hanka. A hišče hač do jutřeši nedžele vodmě so Bošecach pola kupšic s městem 19. buddhistský skakanský turnier se znedže 300 konjemi. Čo je čo, Jean? Peča štoc je cibilky na džesač.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Čas tu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu túru Zadkule vieselíme so na miestem hižo 7. stáciu. Tutun kruč podáme so k koreniam našeho modinského vúsovania, potekým direktne k Zadkuli do Kruščic, so bychme si tam zarali Ariane Viečok zromadne doživili. Moto tutun raz – vopačný outfit. Hač v obleku, spanským obleku, abo v dundlu, to bude trošku kaž pusnice, smitče so ladajo na váš outfit, potekým tak pravie vúcuchnovač. My so na vás veselíme, vidíme so v Kruščicach deleka pri modinským klubie.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Meet Savage.
1: Buongiorno.

0: Lecho. Što je za vas Lecho?
1: Lecho je za mňa svobodne čuť s svojimi přečelemi tak veľké, až možno činť, kvičore vonka spáť pred nebiom a vesúbuť.
0: Serbský rozvoz přeje vám slunčný deň.

0: A nětko je 5 menšinů do Jessačich, a to je čas za Corneliu Kurjatu z Vitince.
1: Nábožné slovo.
2: Dobré ranie. Vosom janželu mám dženca za tebe. Prinný janžel přinese tebi strovotu, s tým zbožonu a vesovu vutrobu. Druhý janžel če přehoďa tu, přiju všem, štož činiš na šednem dňu. Třetí janžel škytače, šo jedne, kajke sú to situácie. Štvrtý janžel priska ľubošť do vutroby, vúčeri jídu, zavišť, zvady a zvoby. Piatý janžel vúpruča veselo, spiu či spiva, když junu češkojo. Šestý janžel je tebi po boku, když černioj te puče kročištu. Sedmý janžel šitkým strachom vobara, ak zrozumíňu dopomá. Vosmý janžel vopková bez skončnosť. Stejí zaušo dobre zo môho rošť. To je riana vosmička, švarna, silna škytaka. Když šitkých vopkeč budeš ty, sam budeš janžel dževiate. Riane džin vám šitkým.
0: Praj Cornelia Kurjatová z Vitince, venadoko farskie vikarie ve Pančicach Kukuje.